Signál Rádio, to nej z osmdesátek.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Radio, to nejlepší z 80. let. Sledujte Signál Radio také na sociálních sítích. Těšíme se na vás na Facebooku nebo Instagramu. Buďte s námi i v online světě. Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Billy Ocean na Signál Rádiu pár vteřin před osmou, po celé i dál to nejlepší z 80. let. Fine Young Cannibals, Belinda Carlisle nebo Eurythmics. Teď už ale s čerstvými zprávami přichází taky Honza Navrátil a spolu mrkneme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jezdí se po ránu klidně, s opatrností, ale počítejte mezi 53. a 48. kilometrem D8, a to ve směru na Prahu. Levý jízdní pruh je tady uzavřen, probíhá údržba kanalizace.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Včerejší den byl v tuzemsku podle teploty letošním prvním letním dnem. Přes 25 stupňů bylo například v Plzni, Bolevci nebo na některých místech v Polabí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. V Praze platí do půlnoci z neděle na pondělí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Důvodem je výstraha meteorologů ohledně zvýšeného rizika požárů. Ta platí pro většinu území Česka. Dnešní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Hodnoty a nebo biznis? Co má určovat zahraniční politiku České republiky? To jsou témata pro ministra zahraničí Petra Macinku a europoslance Alexandra Vondru. Na Primě a CNN Prima News se začíná dnes v 11 hodin dopoledne. Rakouská policie včera dopoledne zadržela 39-letého muže, kterého považuje za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a také na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení a jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město dnes hostí pražský maraton. V centru města omezí hromadnou i automobilovou dopravu. Na dopravu budou dohlížet policisté i strážníci. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě především v částech Prahy 1, 2, 4, 5 a 7, anebo také v Praze 8. Centrem Prahy se poběží už po 31. Na start se postaví 11 000 běžců.
1: Sport.
2: Hokejová osmnáctka slaví po 12 letech zisk cenného kovu z mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jana Tomajka přetlačili v souboji o bronz Lotyše 4-1. Česká reprezentace dosáhla po čtvrté v historii na konečné třetí místo na světovém šampionátu. V roce 2014 byla stříbrná.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout přehánky. Vítr zafouká od jihu do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 8 hodin. Pokračujeme osmdesátkami. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Tohle je víkend na Signál Rádiu a krásné nedělní ráno už vám od mikrofonu přeje Martin Čípa. Co přináší 3. květnový den, zjistíme už za malou chvíli. Taky vybírám Village People nebo Eurythmics a There Must Be an Angel.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Rok 1989, Signal Radio, Belinda Carlisle se singlem Leave Light On. Dnes je neděle 3. května, svátek má Alexej a narozeniny pak třeba Jiřina Bohdalová. Před 24 lety taky vznikla česká Wikipedie a 6. výročí dnes slaví zpravodajská stanice CNN Prima News. K tomu je Světový den tisku a sousedé v Rakousku slaví taky Národní den slunce. Ten má za cíl propagovat sluneční svit jako zdroj energie pro výrobu tepla a elektřiny. To se zrovna dneska hodí, protože další sluneční den s letními teplotami je před námi. Víc o počasí prozradím už za malou chvíli, taky přejeme všem dnešním oslavencům ze studia Signál Rádia a dáme si balet, Fine Young Cannibals nebo Kluzo. Signál Rádio.

0: S vámi je Signál Radio, Scorpions a Send Me an Angel. Dnes pokračuje slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Večer pak čekáme přibývání oblačnosti, protože start týdne ten už bude zamračený. Nejvyšší nedělní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Polabí meteorologové dokonce předpovídají až 29. Před námi na Signálu taky tip na výlet, k tomu Alphaville. Už za chvilku.
1: Dopravní servis Signál Radio. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Radio a ujíždějte s námi na 80. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Víkend na Signál Rádiu, tohle byl Paul Simon, docela taky Los Lobos nebo Nick Kershaw, ale teď vyrazíme do přírody, na Svatý kopeček nás vezme náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vypravíme na jih jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant Mikulova je Svatý kopeček ve výšce 363 metrů nad mořem. Původní název je Tanzberg. Na kopci se nachází kostel svatého Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý kopeček v Mikulově je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na jižní Moravě. Nachází se na kopci nad městem, odkud se otevírá nádherný výhled na okolní krajinu Vinic a Pálavu. Na vrcholu stojí barokní kaple svatého Šebestiána, ke které vede křížová cesta lemována kapličkami. Místo je oblíbené mezi poutníky, turisty i místními obyvateli a nabízí klidnou atmosféru pro rozjímání a odpočinek. Starobylé město Mikulov totiž leží na proslulé jantarové stezce. Bylo již za dávných časů místem, kde cestovatelé z dalekých končin hledali odpočinek a klid. Tak se tam stavte a pořádně se rozhlédněte. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Švédští Ace of Base a Life is a Flower. Po deváté můžu slíbit taky New Order, Bonnie M nebo Depeche Mode. Teď už ale k mikrofonu usedá taky kolega Honza Navrátil, který přináší čerstvé zprávy. Ještě před nimi jdeme do provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor na 19. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Tady máme hlášenou dopravní nehodu a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Značné komplikace vás pak potkají přímo v metropoli. A to kvůli dnešnímu maratonu. Týká se to Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a 8. Seznam ulic je nekonečný, zkrátka dnes je ideální jet metrem. Tomu se budeme věnovat ostatně taky v příští hodině. K dispozici jsou objízdné trasy, ale určitě nečekejte hladký průjezd jako běžné nedělní dopoledne a určitě počítejte se zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Hasičům se v noci na dnešek podařilo zabránit šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Pod kontrolou ho ale nemají. Dnes zasahuje na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Od včerejšího odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle mluvčího hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo 1 km². Tento víkend přináší výrazně nadprůměrné teploty. Včera byl v Česku zaznamenán první letní den a dnes mohou maxima, hlavně v Polabí, vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Pokud tuto hranici pokoří, půjde o jeden z nejčasnějších tropických dnů v historii měření v Česku. Americký prezident Donald Trump uvedl, že prostuduje nejnovější íránský návrh na ukončení války, ale dodal, že si neumí představit, že návrh bude přijatelný. Trump také v odpovědi na otázku novináře připustil, že existuje možnost obnovení úderů na Írán.
0: Co se děje v regionu?
1: Druhá etapa opravy Šlechtovy restaurace v Pražské Stromovce může začít. Hlavní město vybralo dodavatele prací. Ten za více než 104 milionů korun dokončí opravy všech prostor, vybuduje gastroprovozy, venkovní arkády a také altán. Dále postaví nové toalety a zajistí sanaci okolního svahu. Raně barokní budova, která je zavřená už několik let, se nejspíš otevře v příštím roce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Liberci 2-1 a za týden v domácím derby se Spartou mohou s předstihem obhájit trofej. Slovan v nejvyšší soutěži ztratil po třetí z minulých 4 zápasů a zůstává 6. Slavia zvítězila 2-1 ve druhém kole po sobě a prohrála jediný z posledních 32 ligových duelů. Pokračuje trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
2: My si vážíme to vítězství zvenku z horký půdy v Liberci. Čím musíme poděkovat fanouškům našim, kteří byli skvělí, vlastně plný sektor a fandili celý zápas a udělali nám vlastně hrozný motor pro ten zápas v těch chvílích, které pro nás třeba nebyly úplně jednoduchý a nám, my jsme se dostali vlastně do vedení, kdy jsme si vlastně pomohli standardkou. Relativně dobře jsme první půli bránili, že jsme toho soupeře do moc věcí nepouštili, když už...
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou místy vyskytnout i přehánky. Vítr dnes zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky Honzo, je 9 hodin a 2 minuty, k tomu ladíte víkend na Signál Rádiu a bezva neděli i dál přeje Martin Čípa. Za chvíli se vydáme na pochod pro dobrou věc a tady jsou slíbení depešáci, tak hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, John Evangelis, I'll find my way home. Připomenout si významnou osobnost české historie a zároveň udělat něco pro dobrou věc, to nabídne pochod Alice Garrigue Masarykové. Akce se koná napříč celou republikou, možná i u vás. Podrobnosti má Lucka Sinková.
1: Pochod se koná v den výročí narození zakladatelky Československého červeného kříže. Startuje hned v několika městech po celé republice, včetně Prahy. Akce má navíc i charitativní rozměr. Výtěžek totiž poputuje na obnovu dětské léčebny v Bukovanech, která pomáhá dětem se zdravotními problémy. A přidat se může úplně každý. Stačí udělat pár kroků pro dobrou věc a připomenout si odkaz ženy, která zasvětila život pomoci druhým. Platí totiž jednoduché motto. Na každém kroku záleží.
0: Díky, Lucko. Já ještě dodám, že start je v 10 hodin a seznam zapojených měst najdete na stránkách pagm.cz. Za chvíli počasí, teď už Bonnie Tyler.

0: Inexus a jejich single z roku 88 Never Tear Us Apart. Dnešek má být zatím tím nejteplejším dnem v roce. V Polabí by měly teploty vystoupat až těsně pod 30. Na zbytku území pak čekejte maxima 23 až 27 stupňů Celsia. K tomu bude jasno až polojasno a až večer se zatáhne. Pokud tak máte možnost trávit dnešek venku, skvělá volba, ideálně s 80kami v uších, kdekoliv v DAB+, nebo klidně i přes naší mobilní apku. Jako další vybírám ty fany. Užívejte víkend.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Primavera, i to je Signál Rádio. 42 kilometrů a 195 metrů, k tomu tolik zvládnou ti, kteří dnes dají pražský maraton. Velký respekt. V metropoli je ale třeba počítat s dopravním omezením na trase závodu. Ten má start i cíl na Staroměstském náměstí. Vyběhlo se přes Karlův most, přes Malou stranu kolem Rudolfína zpátky k Národnímu divadlu. Dál běh omezí nábřeží přes Smíchov až k Podolí. Závěrečná část pak zamíří do Holešovic a Karlína. Přes Libeňský most a Rohanské nábřeží se běží zpátky Pařížskou na Staromák. Organizátoři se snaží hned po proběhnutí toho posledního běžce všechno co nejdřív sklidit, aby byla omezení co nejkratší. Některé pasáže už to teď mají za sebou, ale třeba Smetanovo nábřeží, Most Legií nebo Mánesův most čeká uzavírka až do 14 hodin, Dvořákovo nábřeží, Těšnovský tunel nebo nábřeží Ludvíka Svobody až do 3 odpoledne. V místech, kde maraton přeruší pravidelné linky městské hromadné dopravy, pak jezdí náhradní autobusy X1, X3 a X25. Metro je dneska rozhodně nejspolehlivější variantou cestování po Praze. Detaily hledejte i na webu pořadatele www.ranček.cz. Do 10. na signálu Crowded House nebo Sydney Youngblood.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80.

0: Clouds a Save Me krátce před 10. hodinou na vlnách Signál Rádia. Po celé vás z 80. čekají také Roxette, Madonna nebo Bananarama. Teď už přichází Honza Navrátil s dalšími zprávami a jdeme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrně na D52, konkrétně na 23. kilometru na trase Brno-Pohořelice, tady po dálnici pobíhá srna. S opatrností počítejte určitě i na D8, a to mezi 84. a 86. kilometrem. Tady potkáte dopravní omezení pro práce na silnici, je levý jízdní pruh uzavřen.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu. Když slyšíš tohle...

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezký poslech signálu, opět po hodině pojďme za dalšími zprávami. Maturanti budou zítra v úterý a ve středu psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí je čeká didaktický test z matematiky nebo angličtiny, v úterý pak se koná test z českého jazyka a literatury. Národní park České Švýcarsko se po 4 letech opět potýká s požárem. Aktuálně tu hoří 100 hektarů lesa na místo 900 hektarů, jak hasiči původně uvedli. Hasičům se v noci podařilo zabránit šíření požáru. Dnes zasahuje na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Nález největšího vikingského mincovního pokladu v dějinách Norska představuje mimořádný objev, který zásadně rozšiřuje poznání o ekonomice a obchodních kontaktech doby vikingů. Poklad v podobě téměř 3000 mincí byl objeven letos v dubnu, a to díky amatérským hledačům.
0: Co se děje v regionu?
1: Řidič, který vyjel se svým vozem BMW na nově otevřený Dvorecký most, byl policií zjištěn a potrestán. Hříšník, který svou cestu po mostě, který je určený pouze hromadné dopravě pěším a cyklistům, vysvětloval špatnou navigací. Nakonec zaplatil pokutu ve výši 1000 korun. Dodejme, že i hned po otevření mostu se rozjela diskuze nad tématem případného otevření další dopravě.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa po 5 výhrách poprvé neuspěli. Ve druhém utkání na českých hrách Fortuna Hockey Games podlehli Švédům 2-4, poté co třetí třetinu se suverény této sezóny Eurohockey Tour prohráli 1-3. Branky vstřelil Jaroslav Chmelař, který ve 35. minutě vyrovnal svým prvním reprezentačním gólem na 1-1, a také Adam Klapka, který trefou v závěru zápasu stanovil konečné skóre. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka dnes. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo. Pokračuje trenér Rulík.
2: Tu energii, co jsme zvládali v druhé třetině, první bych řekl, že byli Švédové taky lepší, a v druhé jsme se jim vyrovnali, naopak jako jsme se ukázali, že v pásmu na puku měli jsme šance, měli jsme zemní, ale nevydrželi jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci se do toho vrátit, to nevím, co to všechno ovlivnilo, nicméně ten odskok, kde nám odskočili, už si to potom pohlídali a je zaslouženě vyhráli, protože já si myslím, že první a třetí třetinu byli lepším týmem.
0: Signál Radio, počasí.
1: Nedělní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou místy vyskytnout i přehánky. Vítr dnes zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Radio. Signál Radio.
3: 10:03 pokračuje víkend na Signál Rádiu, a to nejlepší z 80. let. Matthew Wilder nebo Bananarama, taky se za chvíli vydáme na sociální sítě hudebních hvězd. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásné nedělní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner a What's Love Got To Do With It? Seal nebo Madonna stojí ve frontě, teď už ale mrkneme, co je nového na profilech slavných.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
0: Kylie Minogue se přidává k 80kovým hvězdám, které budou mít svůj vlastní dokument. Bude se jmenovat jednoduše Kylie a uvede ho streamovací platforma Netflix. Ujal se ho tým, který produkoval mimo jiné dokument o Davidu Beckhamovi. A zapojili se i další australské hvězdy, jako Nick Cave nebo Jason Donovan. Rick Astley minulou sobotu završil své letošní turné. Jak jinak než v londýnské O2 aréně, jedné z největších hal v Evropě. Na sítích nešetřil díky všem fanouškům, kteří přišli. Podle videí ve Stories zaspíval nejen své největší hity, ale taky nový single Raindrops a nebo Pretty Woman od Roye Orbisona. Duran Duran pak na Instagramu propagují z Brusu nový single. Jmenuje se Free to Love a vyšel minulý týden. Spojili v něm síly s Nilem Rodgersem, zakladatelem 70kové disco skupiny Chic. A to je záruka kvality. Nile totiž v minulosti napsal velkou spoustu slavných hitů. Nejen pro Duran Duran, ale taky Inexis i Dianu Ross. Stojí taky za megahitem Madony, Like a Virgin. A Bonnie Tyler ukázala videoklip k novému songu One World, One Home. Ten je součástí dokumentárního filmu Homeless o lidech bez domova, natočený v ulicích Las Vegas. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, s vámi je Martin a také Roxette a Listen to Your Heart. Teploty až těsně pod třicítkou, jasno nebo skoro jasno, to je nádherná první květnová neděle. K večeru nám ale začne oblačnosti přibývat. Start týdne totiž bude oblačný až zatažený, alespoň v Čechách. Odpoledne a večer výjimečně taky s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku má být potom většinou polojasno a bez deště. Ale žádné prudké ochlazení se nekoná, i tak se v pondělí můžete těšit na 22 až 27 stupňů Celsia. Za chvilku pozvánka na dnešní reprízu rozhovoru Signál Rádia, taky Shanice nebo Michael Jackson.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Rok 1981 a absolutně nesmrtelná disco klasika z Holandska Stars on 45. I to je ta nejlepší hudba na víkend ze Signál Rádia. Pokud jste náhodou nestihli náš rozhovor, máte tradičně šanci to napravit v nedělní repríze a tentokrát určitě potěšíme nejenom technické nadšence. Hostem Luboše Dvořáka byl totiž Karel Xandr, ředitel Národního technického muzea v Praze. To funguje už od počátku minulého století, tehdy tedy jako technické muzeum Království českého. Co se od té doby změnilo a co je naopak stále stejné, tak to se dozvíte mimo jiné dnes večer. K tomu spousta zajímavostí už po 6. hodině. Tak si to určitě nenechte ujít. Ode mě další hudební výběr Freddie Mercury, Sandra nebo Aha, jsme Signál Rádio.

0: Johnny Hates Jazz a Signal Radio, pár vteřin před 11. dopolední. V další hodině třeba Spaňa, Stranglers nebo UB40. Taky si dáme zprávy s Honzou Navrátilem a pohled na silnice.
1: Signal Radio, doprava.
0: Čerstvou nehodu máme v Praze na Pankráci na nájezdu na 5. května z ulice Sdružení. Srazilo se tu osobní auto s motorkou, záchranné složky jedou na místo, tak projíždějte opatrně a počítejte také s uzavírkami kvůli probíhajícímu pražskému maratonu, obzvláště na nábřežích, ale také na Mánesově mostě nebo třeba v Těšnovském tunelu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Hlavním bodem zítřejšího zasedání vlády bude návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb, které plánuje koalice ANO, SPD a motoristů už od příštího roku. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek úrokové sazby nezmění, očekávají to analytici. Kdyby se ale válka v Iránu prodlužovala, sazby podle nich porostou. Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl to premiér Andrej Babiš. Podle hejtmana Petra Kubise o tom kraj s předsedou vlády nyní jedná. Převod ale musí schválit krajské zastupitelstvo. Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorosijsku zasáhli dva tankery, které patří do ruské stínové flotily. Na svém telegramu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozsah škod zatím není znám. Rusko, které na svého západního souseda už déle než 4 roky v kuse vojensky útočí, se k tomuto úderu zatím nevyjádřilo.
1: Co se děje v regionu?
2: Někdejší obchodní dům Prior v pražských Modřanech půjde k zemi. Budova, která byla navržena za komunismu, ale nestihla být postavená, je zchátralá, zanedbaná a téměř neobsazená. Radnice městské části plánuje, jak s brutalistní budovou na Sofijském náměstí do budoucna naložit. Ve hře je například stavba nového domu se 200 bytů.
1: Sport.
2: David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šléger to uvedl v rozhovoru s novináři.
3: Jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas. Za prvý musí projít prohlídkou. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit tam. A samozřejmě není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu aktuálně, protože samozřejmě vždycky, když vypadnete z těch playoffových bojů, tak člověk nemá úplně náladu na takový ty, řekněme, námluvy. Ale s Davidem jsem o tom mluvil před chvílí prakticky a taková je mezi náma dohoda.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I zprávy v 11 hodin končíme pohledem na počasí. Neděle je ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se ale bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost. Na západě se pak k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr fouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám povím za hodinu. Do té doby si dejte další muziku. Ladíte Signál Rádio.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je to tak, Texas a UB40 vyplní ty nejbližší minuty víkendu na Signál Rádiu. Za chvíli si řekneme taky něco ke státním maturitám, které odstartují už zítra. S vámi je Martin Čípa, přeju vám hezkou neděli.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, s vámi je Martin a taky Stranglers a Always the Sun. Maturanti budou v pondělí, úterý a ve středu psát testy státní maturitní zkoušky. V pondělí to bude didaktický test z matematiky nebo angličtiny, v úterý pak přijde na řadu povinný český jazyk a literatura. Kdo si vybral jiný cizí jazyk než angličtinu nebo těžší zkoušku z matiky, bude test psát až ve středu. Angličtinářů je ale drtivá většina, celkem 80% maturantů. Meziročně pak klesl počet těch, kteří si jako druhý předmět zvolili matematiku. A to o 1% z 19 na 18. Nejčastěji se jedná o studenty gymnázií. Výsledky by pak měly být k dispozici poměrně rychle do 15. května. No a potom přichází na řadu ústní část. O konkrétním termínu si rozhodují sami školy. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. To je asi o 4% víc než loni a vůbec nejvíc od roku 2013. Pokud máte i vy doma nějakého maturanta nebo maturantku, tak držíme palce. Na signálu už Barbara Streisand. Užívejte víkend se signálem.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Tohle je Signál Radio, zpěvák Cukero a Senza una Donna, původně v italském originále z roku 87. Tohle byla ale verze, ke které Paul Young o 3 roky později přidal taky anglický text a podtitul Without a Woman. Za chvíli můžu slíbit dnešní magneťák Signál Radio, taky budou Blondie nebo Phil Collins.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Teď už jdeme do našeho archivu rovnou ke zrodu jedné velké osmdesátkové legendy.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Psal se rok 86, Vince Clark už dávno opustil Depeche Mode i svůj projekt Yazoo a cítil, že by to chtělo něco nového. Tak si dal inzerát do novin, že schání zpěváka a přihlásil se naprosto nepřehlédnutelný Andy Bell. Tak vznikly Erasure. Ještě před vydáním debutového alba Wonderland si otestovali na milovnících synthpopu, že tohle bude fungovat. Tady je vůbec první song Erasure, který vyšel na 1. máje přesně před 40 lety. Who needs love like that?
1: Magneťák Signál Rádia.

0: Miroš Birka a jeho Katka na Signál rádiu v 11 hodin a 57 minut. Po celé třeba taky Frankie Goes to Hollywood, U2 nebo Kylie Minogue. Polední zprávy přidá Honza Navrátil, ale ještě předtím se mrkneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio, doprava.
0: Kromě uzavírek kvůli maratonu počítejte v Praze s komplikacemi taky v Žitné, konkrétně mezi Štěpánskou a Karlovým náměstím. Tady se srazil osobák s autobusem a nehoda překáží v provozu. V Brně v ulici Poříčí na křížení s Rybářskou pak máme hromadnou nehodu 3 aut. Na místě probíhá vyšetřování, i tady určitě opatrně.
1: Rozhovory na Signál rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Signál rádio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál rádio, zprávy.
2: Hezké nedělní poledne, dobrou chuť k obědu, posloucháte Signál rádio, na řadu přichází zprávy. Český hydrometeorologický ústav rozšířil kvůli suchu a teplu upozornění na riziko vzniku požárů na další oblasti a také na další dny. Nově výstraha platí až do středy, a to pro celé Česko, kromě jeho západu. A s požárem zápasí stále hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Šíření požáru se už podařilo zastavit pod kontrolou, ale požár hasiči stále nemají. Dnes tu zasahuje až 400 hasičů a několik vrtulníků. Soudy v Česku v prvním čtvrtletí vyhlásily podle studie 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. O 8% na 3958 pak ubylo návrhů na bankroty. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více než o už nahlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem.
1: Co se děje v regionu?
2: Projekt na rozšíření Pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi ze 4 na 6 pruhů získal nepravomocné stavební povolení. Jde o úsek dlouhý téměř 3 kilometry. Krom rozšíření okruhu dojde také na rozšíření mimoúrovňového křížení s dálnicí D11 a na stavbu protihlukových stěn v délce 3,7 kilometru. Stavba by měla začít ještě letos a potrvá 15 měsíců.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme na pražský maraton, ten vyhráli Etiopan Segu v čase 2 hodiny 5 minut a 51 sekund a také Kenianka Jelimová. Český titul obhájil Jan Havlena v osobním rekordu 2 hodiny 17 minut a 48 sekund. A slovenský hokejový útočník Timothy Kazda vyhrál produktivitu mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně a v Bratislavě s 12 body ze 7 utkání a se 6 brankami se stal i nejlepším střelcem. Stejný počet bodů za 4 góly a 8 asistencí si připsal druhý Švéd Elton Hermansson. Český útočník Dominik Řípa skončil s 8 body na 5. místě.
1: Signál rádio počasí.
2: A nedělní polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, s teplotami od 23 do 27 stupňů Celsia. V Čechách se ale během odpoledne začne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou místy vyskytnout i přehánky. Zítřejší, tedy pondělní den, bude v Čechách s oblačností a místy i s přehánkami. Na Moravě bude jasněji a také slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tak to byly polední zprávy. Ještě jednou dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Dvě minuty po 12. jste se Signál rádiem. Hezké nedělní poledne už přeje od mikrofonu Martin Čípa. Přestože nás v příštím týdnu čeká ochlazení, tímto krásným víkendem můžeme považovat letní sezónu klidně za zahájenou a nějaké ty nesnesitelné pařáky, ty nás určitě časem čekají. Jak se ať už jako místní nebo jako návštěvníci Prahy v létě vyhnout tomu, že se budete péct v tramvaji, tak to vám řeknu už za chvíli. Taky si dáme Otavan nebo jednu 80-kovou Love Story z Austrálie. Kylie Minogue a Jason Donovan.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, s vámi je Martin a taky Julian Lennon a Too Late for Goodbyes. Představte si to, venku je 35 stupňů a vás čeká dlouhá cesta městskou hromadnou dopravou. To, aby si člověk na takovou dobrodružnou cestu vzal zásobu pitného režimu a rovnou i něco na převlečení. A nebo si stačí vybrat klimatizovaný dopravní prostředek. V Praze místní takovou tramvaj většinou poznají na dálku, ale nově cestujícím napoví taky symbol sněhové vločky, který se od tohoto týdne začal objevovat na digitálních odjezdových panelech na zastávkách. Ve spoji s vločkou by vám tak vedro být nemělo. Takto vybavených tramvají je 127, k tomu přes 60% autobusů a všechny trolejbusy. Zkrátka, už se to blíží, donedávna jsme si stěžovali na zimu, tak teď si konečně můžeme začít stěžovat na vedro. Za malou chvíli taky další skvělá hudba U2 nebo Simply Red.
1: Signál Radio. We'll be right back.

0: Signál Radio, Frankie Goes to Hollywood a Relax. Samozřejmě i tahle skladba je součástí nového počinu kapely, ta u příležitosti letošního dne hudebních obchodů neboli Record Store Day vůbec poprvé vydala na vinilu živé verze svých singlů nahraných v letech 82 a 83 v britském Radio One. Ale nemusíte si hned kupovat limitku, k dispozici jsou songy také digitálně, klidně i na YouTube. Ode mě taky Pretenders nebo Culture Club už za malou chvíli.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Radio Hot Chocolate, You Sexy Thing ve 12 hodin a 40 minut. Naproti mě už právě teď světelný šok prožívá Áďa Adam. Ahoj Áďo.
1: Ahoj Martine.
0: Áďa přišel z krásného letního dne do tmavého studia. Mě to čeká teď obráceně, mám se na co těšit, předpokládám.
1: Ano, máš se na co těšit. Dokonce už jsem přemýšlel, jestli náhodou už nejsou otevřená koupaliště venkovní, protože tam je opravdu takový vedro.
0: No jasně.
1: Na tom sluníčku.
0: Já jsem včera na Instagramu viděl hned několik přátel, jak se válí na Podolí.
1: No vidíš to, takže máš aspoň teďka co dělat.
0: Mám program na odpoledne, vy ho máte určitě taky s Ádou na vlnách Signál Rádia, bude se o vás starat až do večera. Martin se s vámi loučí, budu se těšit zase příště, mějte se krásně.
2: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

0: Pohodové nedělní odpoledne trávíte se Signál rádiem. Podíváme se, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině se pak můžeme těšit například na Bengals, Eurythmics nebo Queeny. To nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v Brně v ulici Milady Horákové, kde proběhla srážka osobáku a dodávky. Buďte tam na sebe opatrní, bouračka by mohla částečně blokovat provozu. Ze studia Signál rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio. Na řadu přichází další nedělní zprávy. Třetím dnem dnes pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni. Oslavy osvobození města americkou armádou. Ulicemi projel tradiční konvoj svobody s přibližně 300 kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po 30 let byly jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří právě toto město v květnu v roce 1945 osvobozovali. Minister zahraničí Petr Macinka v nejbližších měsících neplánuje cestu do Číny, a to i přesto, že má pozvání. Řekl to dnes v televizi CNN Prima News. Plánují se podle něj jiné cesty, například do Indie nebo do Latinské Ameriky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva. Ten zase na oplátku Zelenského do Bratislavy. Fico v telefonátu řekl, že podporuje členství Ukrajiny v Evropské unii a předá zkušenosti.
0: Co se děje v regionu?
1: Termín otevření vstupu do metra v horní části Václavského náměstí se mění. Cestující se do vestibulu stanice vchodem u někdejšího domu potravin nedostanou na podzim, jak se původně plánovalo, ale už v první polovině letošního května. Dodejme, že na upraveném náměstí už nebudou dva vstupy do metra u sochy svatého Václava. Právě tudy povedou tramvajové koleje.
0: Sport.
1: Úvodní závod světového poháru v olympijském cross country na horských kolech skončil v Pyeongchangu triumfem švýcarských bikerů. Závod žen vyhrála Sina Frejová, nejrychlejším mužem byl Dario Lillo. Českým reprezentantům se na rozbahněné trati a dešti nedařilo. Závod dokončil pouze Ondřej Cink.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je s jasnou až polojasnou oblohou, nejvyšší teploty měříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Zítra se to všechno změní. Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami. Na Moravě ještě zůstane obloha jasná a taky slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Posloucháte Signál a teď také další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: Hladíte odpolední Signál Rádio. Dnes máme v kalendáři 3. května, svátek má Alexej, tak přeji všechno nejlepší, stejně tak jako pěkný den s naší muzikou. Kvíni už jsou tu pro vás nachystaní a za pár minut si povíme také o dominantě Prahy, která se zahalí do netradiční barvy. Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmix opouští pomalu mikrofon Signál Rádia. Jedna z dominant Prahy se zahalí do netradiční barvy. Petřínská rozhledna se totiž rozsvítí modře. Podrobnosti má kolegyně Lucka Sinková.
1: Petřínská rozhledna se dnes symbolicky rozsvítí modrým světlem na podporu lidí s poruchou autistického spektra. Modrá barva je totiž spojená s kampaní, která upozorňuje na potřebu porozumění a tolerance. Nasvícená právě připomíná Světový den autismu, do kterého se zapojují města po celém světě. A Praha má jediný cíl – zvýšit povědomí o autismu a podpořit ty, kteří s ním žijí. No a pokud budete večer v ulicích, tak se zkuste podívat na Petřín, protože ho uvidíte zase trochu jinak. A třeba si ho rovnou i vyblejsknete.
0: Luci, děkujeme za tip. Tady se bude blejskat další pohodová muzika na Signál Rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, kde si už za chvíli povíme, o čem nám bude vyprávět dnes David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Pouze napovím, že se tentokrát vydáme do jednoho domu, který provází smutný, ale zajímavý příběh. K tomu to budou dokonce ještě této hodiny například hrá Fancy, Madonna nebo Secret Service.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde nás dnes od 17 hodin čeká další vydání Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do domu, který se původně jmenoval U Zlatého jablka, ale dnes mu nikdo neřekne jinak než U Černého křížku. Za tímto názvem stojí velmi smutný příběh burkmistra, který nepozorností své ženy přišel o městskou pečeť. Bohužel se dostala do rukou jednoho velkého rivala a ten už se postaral o to, aby burkmistr přišel o hlavu. Celé vyprávění Davida Černého vám nabídneme dnes na Signál Rádio. Tak buďte naladění.

0: S vámi je Signál Rádio, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. Už zanedlouho si tu budeme opět hrát ty nejlepší osmdesátky. Znít nám tady budou například Chris Isaak, Bonnie M. nebo Kim Wilde.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí nehodu dvou osobáků na 269. kilometru ve směru na Brno, kde by mělo probíhat už vyšetřování nehody. Dávejte si tam pozor, měla by se tam tvořit kolona a mohli byste se tam zdržet i 5 minut. Bezpečnou jízdu přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio opět o hodině plné muziky. Pojďme na zprávy. Hasičům se v noci na dnešek podařilo zabránit šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Pod kontrolou ho ale nemají. Dnes zasahuje na 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Od včerejšího odpoledne hoří u Renartic, části obce Jetřichovice. Podle mluvčího hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo 1 km². Tento víkend přináší výrazně nadprůměrné teploty. Včera byl v Česku zaznamenán první letní den a dnes mohou maxima, hlavně v Polabí, vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Pokud tuto hranici pokoří, půjde o jeden z nejčasnějších tropických dnů v historii měření v Česku. Americký prezident Donald Trump uvedl, že prostuduje nejnovější íránský návrh na ukončení války, ale dodal, že si neumí představit, že návrh bude přijatelný. Trump také v odpovědi na otázku novináře připustil, že existuje možnost obnovení úderů na Irán.
1: Co se děje v regionu?
2: Druhá etapa opravy Šlechtovy restaurace v Pražské Stromovce může začít. Hlavní město vybralo dodavatele prací. Ten za více než 104 milionů korun dokončí opravy všech prostor, vybuduje gastroprovozy, venkovní arkády a také altán. Dále postaví nové toalety a zajistí sanaci okolního svahu. Raně barokní budova, která je zavřená už několik let, se nejspíš otevře v příštím roce.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul zvítězili v Liberci 2-1 a za týden v domácím derby se Spartou mohou s předstihem obhájit trofej. Slovan v nejvyšší soutěži ztratil po třetí z minulých 4 zápasů a zůstává 6. Slavia zvítězila 2-1 ve druhém kole po sobě a prohrála jediný z posledních 32 ligových duelů. Pokračuje trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
3: My si vážíme to vítězství zvenku z Horký půdy v Liberci. Včera musíme poděkovat fanouškům našim, kteří byli skvělí, vlastně plný sektor a fandili celý zápas a udělali nám vlastně hrozný motor pro ten zápas v těch chvílích, který pro nás třeba nebyly úplně jednoduchý a nám, my jsme se dostali vlastně do vedení, kdy jsme si vlastně pomohli standardkou. Relativně dobře jsme první půli bránili, že jsme toho soupeře do moc věcí nepouštili, když už...
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je jasno, teploty měříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Zítřejší, tedy pondělní den, bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami. Na Moravě bude jasněji a slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áda Adam. Užívejte si dnešní krásný den, maximální denní teploty mají dnes dosahovat i hodnoty 27 stupňů nad nulou a má být skoro jasno až polojasno. Této krásné jarní, nebo spíš už letní atmosféře vám budeme hrát například Kim Wilde, tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

posloucháte Signál Rádio. Už zanedlouho bude slavit své 85. narozeniny legenda českých filmů a divadel Iva Janžurová. Herečka, která provází české publikum nezapomenutelnými komediemi, kouzelnými pohádkami, ale i strhujícími dramaty. No a jak tedy oslaví 19. května tuto velkou událost? Možná nebudete překvapení, když vám řeknu, že na jevišti Národního divadla. Tam bude totiž tento den hrát v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytici, a to v baladě Štědrý den. Největší relax je pro ní prý doba po úspěšně zvládnutém představení. Ze srdce přejeme, ať se jí představení vydaří a užije si krásné narozeniny.

0: Cool and the Gang, s námi byli na Signál Rádio, kde si už za pár minut povíme o dnešním rozhovoru, který nás čeká už od 18 hodin. Tentokrát to bude hodně speciální, Luboš Dvořák se totiž vydal do Národního technického muzea. Do té doby si tady budeme hrát další parádní hudbu z 80. let.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Odpoledne trávíte na Signál Rádiu, kde už dnes v 18 hodin nás čeká poutavý rozhovor. A je tentokrát něčím speciální. S reportážním mikrofonem se totiž kolega Luboš Dvořák vypravil za ředitelem Karlem Xandrem do Národního technického muzea v Praze. To je největší česká instituce specializovaná na muzejní sbírky technického charakteru. Založeno bylo začátkem minulého století jako Technické muzeum Království českého. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale poslání a principy se nemění. Nenechte si rozhovor ujít večer u nás na Signál Rádiu.

0: Festivalu blíží čas na nový začátek další hodiny, kde si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chopí například Erasure, Samantha Fox nebo Heart. Teď se ještě podíváme na aktuální dopravní novinky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Momentálně tu pro vás nemáme žádné aktuality z dopravy, ale buďte i tak na silnicích opatrní, zejména na dálnicích směrem do Prahy. V závěru víkendu se mohou tvořit velké kolony. Bezpečné jízdy za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, je s vámi Signál Rádio a teď také další zprávy. Hlavním bodem zítřejšího zasedání vlády bude návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb, které plánuje koalice ANO, SPD a motoristů už od příštího roku. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek úrokové sazby nezmění, očekávají to analytici. Kdyby se ale válka v Iránu prodlužovala, sazby podle nich porostou. Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl to premiér Andrej Babiš. Podle hejtmana Petra Kubise o tom kraj s předsedou vlády nyní jedná. Převod ale musí schválit krajské zastupitelstvo. Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorosijsku zasáhli dva tankery, které patří do ruské stínové flotily. Na svém telegramu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozsah škod zatím není znám. Rusko, které na svého západního souseda už déle než 4 roky v kuse vojensky útočí, se k tomuto úderu zatím nevyjádřilo.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší obchodní dům Prior v pražských Modřanech půjde k zemi. Budova, která byla navržena za komunismu, ale nestihla být postavena, je zchátralá, zanedbaná a téměř neobsazená. Radnice městské části plánuje, jak s brutalistní budovou na Sofijském náměstí do budoucna naložit. Ve hře je například stavba nového domu se 200 bytů.
0: Sport.
1: David Pastrňák z Bostonu zatím nezavrhl možnost posílit hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. S generálním manažerem národního týmu Jiřím Šlégrem se střelec vítězného gólu z finále předloňského domácího šampionátu v Praze dohodl, že si dají vědět za týden. Šlégr to uvedl v rozhovoru s novináři.
2: Jsme se domluvili, že si dáme týden ještě čas. Za prvý musí projít prohlídkou. Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit tam. A samozřejmě není to ani negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to v takovém neutrálním nějakém stádiu aktuálně, protože samozřejmě vždycky, když vypadnete z těch playoffových bojů, tak člověk nemá úplně náladu na takový ty, řekněme, námluvy. Ale s Davidem jsem o tom mluvil před chvílí prakticky a taková je mezi náma dohoda.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty měříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Zítřejší, tedy pondělní den, bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami. Na Moravě bude jasněji a slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v pondělí naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Den plný pohody vám přeje Signál Rádio a ze studia také moderátor Ada Adam. Když už jsme u toho klidu a pohody, tak už za pár minut si povíme o soutěži, která proběhla včera v jihokorejském Soulu a která by se mohla asi, předpokládám, většině lidí zamlouvat. K tomuto pro vás budou další hvězdy našeho playlistu na Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste ve společnosti Signál Rádia. Ve světě probíhá celá škála zajímavých soutěží. Žádná z nich mě ale nezaujala natolik, tak jako soutěž šlofíků. Ta prý proběhla v sobotu v jihokorejském Soulu a v parku u řeky Han. Jak už název napovídá, soupeříte tu s ostatními o to, kdo se nejlépe vyspí. To ale není všechno. Účastníci museli přijít unavení, sytí a také v oblečení, v kostýmech, například za pohádkového prince nebo šípkovou růženku. Pořadatelé tak potom obcházeli jednotlivá místa a začali měřit tepovou frekvenci. Nízká by totiž měla ukazovat klidný a hluboký spánek. Nejde čistě o kuriózní podívanou, ale celá akce měla mít i zvláštní a důležité poselství o nedostatku spánku místních obyvatel. Metropole je totiž proslulá svým nepřetržitým provozem a horečným pracovním tempem. Tak co, potřebovali byste si taky během pracovního týdne takhle zasoutěžit? Dáme si tady další pohodovou hudbu na Signál Rádiu.

0: Hladíte vlny Signál Rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Depešáky, taky nám tady budou znít Tony Basil nebo Elton John. Ale pro vás máme taky něco speciálního v rámci našeho magneťáku, a to už za pár minut. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Depešáci, opouští mikrofon Signál Rádia, kde si teď připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát s naším magičem trochu zpomalíme, máme tu totiž pro vás jemnou popovou baladu Reality od Richarda Sandersona. Ta byla vytvořena především pro francouzský film La Boom z roku 1980, u nás známý spíš pod názvem Večírek. Právě díky tomuto snímku se stal ze skladby obrovský hit a samotný autor byl z výsledné popularity údajně překvapený. Dodnes patří hit mezi ikonické filmové písně, tak se ho pojďme pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Rádio, kde nám naše vysílání znovu obohatí zprávy. Poté bude podvečer doprovázený dalšími skvělými hity z 80. let. Budou tady hrát například Jennifer Rush, Queenie nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D11 mezi 29. a 28. kilometrem ve směru do Prahy. Dávejte si tam na sebe pozor, kvůli srážce dvou osobákům by tam mohl být neprůjezdný levý jízdní pruh. Bezpečné jízdy víkendové vám přeje Signál Rádio.

0: Rádio Zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio a i se 17. hodinou přichází další zprávy. Český hydrometeorologický ústav rozšířil kvůli suchu a teplu upozornění na riziko vzniku požárů na další oblasti a také na další dny. Nově výstraha platí až do středy, a to pro celé Česko, kromě jeho západu. A s požárem zápasí stále hasiči v Národním parku České Švýcarsko. Šíření požáru se už podařilo zastavit pod kontrolou, ale požár hasiči stále nemají. Dnes tu zasahuje až 400 hasičů a několik vrtulníků. Soudy v Česku v prvním čtvrtletí vyhlásily podle studie 3851 osobních bankrotů, meziročně o 6% méně. O 8% na 3958 pak ubylo návrhů na bankroty. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více než o už nahlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem.
0: Co se děje v regionu?
1: Projekt na rozšíření pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi ze 4 na 6 pruhů získal nepravomocné stavební povolení. Jde o úsek dlouhý téměř 3 kilometry. Krom rozšíření okruhu dojde také na rozšíření mimoúrovňového křížení s dálnicí D11 a na stavbu protihlukových stěn v délce 3,7 kilometru. Stavba by měla začít ještě letos a potrvá 15 měsíců.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme na pražský maraton, ten vyhráli Etiopan Cegu v čase 2 hodiny 5 minut a 51 sekund a také Kenianka Jelimová. Český titul obhájil Jan Havlena v osobním rekordu 2 hodiny 17 minut a 48 sekund. A slovenský hokejový útočník Timothy Kazda vyhrál produktivitu mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně a v Bratislavě s 12 body ze 7 utkání a se 6 brankami se stal i nejlepším střelcem. Stejný počet bodů za 4 góly a 8 asistencí si připsal druhý Švéd Elton Hermansson. Český útočník Dominik Řípa skončil s 8 body na 5. místě.
0: Signál Rádio počasí.
1: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Pondělní den bude v Čechách s oblačností a místy také s přeháňkami. Na Moravě bude jasněji a slunečno. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší pondělní denní teploty naměříme mezi 22 a 26 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy v 17 hodin. Těším se za hodinu u dalších. Do té doby 80. Tady u nás na Signálu.
0: Signál Rádio.
2: Hezký zbytek neděle vám přeje Signál Rádio a moderátor Áda Adam. 17. hodina je tady a to znamená, že už za pár minut bude další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát se vydáme do domu, který se původně jmenoval U Zlatého jablka, ale dnes mu nikdo neřekne jinak než U Černého křížku. Proč tomu tak je, si povíme už za chvíli, tak nás mějte i nadále naladěné.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, máme podvečer, podvečerní vysílání a jak už jsem avizoval na začátku této hodiny, čeká nás tu další zajímavé povídání o Praze.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Naproti kostelu svatého Martina ve zdi v Martinské ulici, na samém kraji Starého Města, nedaleko Platýzu, je cedulka s černým křížkem a nápisem Zde slove od starodávna u Černého křížku. Říká se, že v domě v dávných časech bydlíval poctivý konšel staroměstský, který byl všeobecně oblíbený a proto ho zvolili purkmistrem města. A aby té radosti nebylo málo, přibylo mu další štěstí. Jednoho dne mu manželka oznámila, že po dlouholetém bezdětném manželství budou mít dědice. A opravdu, zanedlouho se narodil do rodiny synáček. Novopečený otec měl samozřejmě radost, jakkoliv toto dítě a nerozum jeho matky byl příčinou jeho zhouby. Jednoho dne byl burkmistr povolán pryč z domova, aby řešil úřední záležitosti. Z domu odešel kvapně a nevšiml si, že nechal na stole váček s městskou pečetí. V té době měl burkmistr za pečet plnou odpovědnost a jeho ztráta se trestala smrti. Burkmistrova manželka koupala malého chlapce, který ale vyváděl a tak, aby ho upokojila, dala chlapci do rukou na hraní vzácnou městskou pečeť. Dítko si s pečetí začalo hrát a upokojilo se. Když ale matka klučinu vykoupala, vylela z madničky vodu podle tehdejšího zvyku z okna ven přímo do otevřené stoky. S vodou se však v kanále ocitla i pečeť, kterou počase našel přičinlivý člověk, který ji odnesl rovnou na radnici. Dostala se do rukou primasovi, největšímu nepříteli burkmistra. Ten neprodleně svolal všechny končele na radnici, aby jim pověděl, že městská pečeť byla nalezena ve stoce mezi výkaly a jakéže hrozilo nebezpečí, kde by někdo pečeť zneužil ke škodě města. Končelé proto poslali pro burkmistra, aby celou věc vysvětlil. Začali nic netušícího nešťastníka vyslýchat, kde má pečeť. Nic netušící burkmistr sáhl k opasku po váčku s pečetí. Začal se vymlouvat, že jistě nechal pečeť doma a že ji hned přinese. Hned jak odešel, primas ukázal pečeť a řekl končelům, že ji objevil pražský měšťan ve stoce. Končelé vynesli nekompromisní rozsudek smrti a povolali kata a vyrazili do Martinské ulice, kde nešťastný burkmistr marně hledal svou ztracenou pečeť. Manželka už tušila, ale bála se říci, co se s pečetí stalo. Končelé vešli s katem do domu a burkmistrovi oznámili, kde našli pečeť. Nešťastníka vyzvali, aby vyšel před dům. Poručili mu, aby poklekl a za chvíli už burkmistrova hlava ležela před kostelem svatého Martina. Na tom místě nechala vdova styčit železný kříž, aby si každý, kdo jde okolo, vzpomněl na jejího nebohého manžela, kterého připravila o život svou nepozorností. I když se dřív dům jmenoval u Zlatého jablka, dostal nové jméno u Černého křížku, což si na fazátě domu můžete přečíst do dnešních dnů. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádiu. Venku to vypadá jak na plnohodnotný začátek léta a vsadím se, že už někdo z vás přemýšlel a možná i praktikoval venkovní koupačku. Už od zítra by se ale mělo slunce začít více schovávat a měla by být dokonce větší pravděpodobnost srážek. Během týdne by pak měly teploty postupně klesat a ve čtvrtek by se měla rtuť v teploměru pohybovat až okolo 11 stupňů. Užijte si proto zbytek víkendu se Signál Rádiem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Pohodový poslech Signál Rádia, kde se s vámi už pomalu rozloučím, protože od 18. hodiny tu na nás a na vás čeká zajímavý rozhovor. Národní technické muzeum v Praze je největší česká instituce specializovaná na muzejní sbírky technického charakteru. Založeno bylo začátkem minulého století jako Technické muzeum Království českého. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale poslání a principy se nemění. S reportážním mikrofonem se za ředitelem Karlem Xandrem vypravil kolega Luboš Dvořák. Nenechte si rozhovor ujít u nás na Signál Rádiu už v 18 hodin.

0: To byl Lionel Richie na Signál Radio, kde od 18 hodin bude zajímavý rozhovor doprovázený naší úžasnou muzikou z 80. let. Rád nám k němu budou například ABBA, Bon Jovi nebo Talk Talk. Teď se ale ještě podíváme, jak to vypadá v dopravě.
1: Signál Radio, doprava.
0: D1 hlásí hromadnou nehodu 3 osobních aut u exitu 210 směrem na Prahu. Dávejte si tam na sebe opravdu velký pozor, tvoří se tam kolona a můžete se několik minut zdržet. Signál Rádio vám přeje šťastné a především bezpečné nedělní cesty. Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer, 18. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny další zprávy. Třetím dnem dnes pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Ulicemi projel tradiční konvoj svobody s přibližně 300 kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po 3 desetiletí byly jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří právě toto město v květnu v roce 1945 osvobozovali. Minister zahraničí Petr Macinka v nejbližších měsících neplánuje cestu do Číny, a to i přesto, že má pozvání. Řekl to dnes v televizi CNN Prima News. Plánují se podle něj jiné cesty, například do Indie nebo do Latinské Ameriky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva. Ten zase na oplátku Zelenského do Bratislavy. Fico v telefonátu řekl, že podporuje členství Ukrajiny v Evropské unii a předá zkušenosti.
0: Co se děje v regionu?
1: Termín otevření vstupu do metra v horní části Václavského náměstí se mění. Cestující se do vestibulu stanice vchodem u někdejšího domu potravin nedostanou na podzim, jak se původně plánovalo, ale už v první polovině letošního května. Dodejme, že na upraveném náměstí už nebudou dva vstupy do metra u sochy svatého Václava. Právě tudy povedou tramvajové koleje.
0: Sport.
1: Úvodní závod světového poháru v olympijském cross country na horských kolech skončil v Pyeongchangu triumfem švýcarských bikerů. Závod žen vyhrála Sina Frejová, nejrychlejším mužem byl Dario Lillo. Českým reprezentantům se na rozbahněné trati a dešti nedařilo. Závod dokončil pouze Ondřej Cink.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je stále jasno, teploty měříme kolem 25 stupňů. Zítřejší den bude v Čechách s oblačností a místy i s přeháňkami. Na Moravě bude jasněji a slunečno. Vítr na začátku dalšího týdne zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Připomínáme také varování meteorologů před suchem a možností vzniku požárů. Takové byly zprávy na Signálu v neděli s datem 3. května. Hezký zbytek víkendu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Opět nejsem ve studiu, opět jsem vzal mikrofon, počítač a vyrazil. Tentokrát do Národního technického muzea za Karlem Xandrem, který je generálním ředitelem. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Pěkný dobrý den vám i posluchačům.
1: A děkujeme za pozvání.
2: Děkuji,
1: že jsme se mohli podívat.
2: Já jsem rád, že jste přišel.
1: My jsme se potkali už v minulosti u letadel, ale dnes jsme si slíbili, že si povíme něco o vůbec Národním technickém muzeu. Já když jsem přicházel, tak už na mě tady vyvstávaly plakáty, reklamy a co všechno se děje. Kolik těch muzeí, vlastně těch středisek je po České republice, které patří pod vaše křídla?
2: Pod Národní technické muzeum v tento moment patří 7 základních muzeí, čili mohli to vyjmenovat, tak je to Muzeum architektury a stavitelství, je to Muzeum železnice, je to Muzeum dopravy, je to Muzeum průmyslové, což je asi to muzeum, které má největší rozsah našich sbírek, pak je to Muzeum elektrotechniky a médií, úplně nově od října loňského roku, kdy od České pošty bylo odděleno poštovní muzeum, tak je to poštovní muzeum. A poslední muzeum, to je takové muzeum, které teprve budujeme, je v Plenkách, ale de jure již pod Národním technickým muzeem existuje, tak je Muzeum železnice a elektrotechniky, tedy to budoucí muzeum na Masarykově nádraží v Praze.
1: A která muzea jsou ještě mimo Prahu?
2: No, mimo Prahu máme ještě pobočku Muzea architektury a stavitelství, to je Centrum stavitelského dědictví v Plasích.
1: U Plzně, ano.
2: U Plzně, to je vlastně v hospodářské části toho slavného kláštera plaského. No a druhá pobočka, která je mimo Prahu, tak je železniční depozitář Chomutově, také samozřejmě přestože depozitář, tak přístupný veřejnosti.
1: Mm-hmm. My tu sedíme v takzvaný zvláštní den, kdy je pondělí, je zavřeno. Takže je tady skoro ticho. A když je tady, jak se říká, hukot, kolik lidí ročně navštíví všechny pobočky Národního technického muzea?
2: Návštěvnost za loňský rok byla nějakých 340 tisíc lidí ve všech pobočkách Národního technického muzea. Ta návštěvnost je poměrně vysoká, za což jsem velmi rád a zároveň to dokládá kvalitu práce mých kolegů, protože je jasné, že díky té návštěvnosti návštěvníci oceňují, jaké tady jsou expozice či krátkodobé výstavy.
1: Mm-hmm. Teď jsem viděl na budově obří lokomotiva, co to bude za expozici, co připravujete nebo co běží?
2: To je výstava, která vlastně už běží, je to výstava, která byla vernisážována v loňském roce k 200. výročí první veřejné parostrojní železnice v Anglii a zároveň k výročí 200 let od zahájení výstavby koně spřežné železnice České Budějovice Linec. Je to výstava, která se jmenuje Co stvořila železnice, co stvořilo železnici, čili je to vlastně i svým způsobem taková ochutnávka toho, co bude v daleko větším rozsahu instalováno pak v budoucí muzeu železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží.
1: V té železniční expozici objevilo se tam třeba i to, že kdyby nebyla nouze s cukrem kvůli Napoleonovi, nebyla by tak hustá železniční síť?
2: Je to tam zdůrazněné a je to samozřejmě také připomenuto tím, že vlastně taky železnice úzkorozchodná sloužila právě pro svážení cukrové řepy z polí, především ve středních Čechách.
1: Takže to se tam odráží. Co ještě v této dopravě, myslím, železniční bylo tím hlavním impulzem toho, že se tak začalo významně stavět v polovině 19. století?
2: Tak bezesporu, a to už jsem hovořil o té koňce, tak je vlastně geografie prostě střední Evropy, kdy byla prostě už do doby Karla IV. Snaha propojit Vltavu s Dunajem, takže to byl vlastně důvod právě, protože se ukazovalo a ukazuje stále i v současné době, že je to pomocí vodních kanálů neřešitelný problém, tak vlastně proto vznikla ta koněspřežná železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem, především proto, aby se vlastně ze Solnohradska do Čech dovážela sůl, čili jako to si myslím, že byl hlavní nebo jeden z hlavních principů rozvoje železnice. No a pak samozřejmě nelze opomenout parní stroj, který vznikl díky panu Vatovi, který vlastně umožnil právě jako zdůraznit nebo zvýraznit ten železniční provoz s pomocí parních lokomotiv.
1: Říká Karel Xandr, u kterého jsme na návštěvě, tedy ředitel Národního technického muzea v Praze.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Karlem Xandrem sedíme v jeho ředitelně, u mikrofonu plno knih kolem nás. Je tady útulno ticho, protože je zavřeno, je pondělí a povídáme si o Národně technickém muzeu. Vy sám jste vzešel z kterého oboru technického?
2: Tak já jsem profesí historik architektury se specializací na architekturu druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Zabýval jsem se a zabývám se také samozřejmě inženýrskými stavbami. Dlouho jsem pracoval na Národním památkovém ústavu, takže jsem měl třeba na starosti rekonstrukci velmi známého skleníku u zámku v Lednici, který je ze 40. let 19. století a jehož technická konstrukce je nesmírně zajímavá.
1: Takže vlastně vy jste se staral o to, aby ty exponáty se měly pod střechou dobře.
2: Dá se to tak říct.
1: Když jsme u těch exponátů, který vlastně, když se řekne technické muzeum, co je nejstarší technickým prostředkem? Přece to nebudou pazorky, kterými dělali naši pravici lidé, to byl taky nástroj. Kde vy začínáte s vaším zájmem?
2: Tak se zájmem cokoliv je technického, že? Čili nedá se říct, že bychom byli omezeni nějakou dobou.
1: Právě to musí být tak strašně široké. Tohle.
2: Přesně tak, samozřejmě ten záběr technického muzea je široký, což dokládá vlastně i počet těch specializovaných našich muzeí, o kterých jsem již hovořil, čili ten záběr je skutečně široký. No a ptáte-li se, jaký jsou naše nejstarší exponáty, no tak samozřejmě máme tady například ve sbírkách cihlu z antického Říma, máme tady sextanty, na kterých pracoval Tycho Brahe a Johannes Kepler. Máme tady například z doby také Rudolfa II. Plán Rudolfovy štoly a tak dále. Takže jako nemůžeme říct, že bychom se nějakým rokem zabývali sbírkotvornou činností. Ne, my se zabýváme všem technickým a může to být klidně hodně, hodně staré.
1: My říkáme průmyslová revoluce, ale to jsou mladé dějiny, tohle vlastně byla taky průmyslová revoluce.
2: Dá se to tak říct
1: jednoduše. Dá se to tak říci. Nedávno jsem s jedním vývojářem v autonom průmyslu, jsme na toto téma hovořili, já říkám, ale od objevení kola ohně jsme se moc neposunuli.
2: No tak samozřejmě, jako kolo je základ všeho a to bude i nadále, to prostě bez toho si jako nejen vývoj techniky, ale vývoj celého světa nikdo nedovede představit. No a ještě když se vrátím k těm exponátům, tak abych se zmínil i o té druhé hranici, tak ta je také prostě neomezená, takže máme tady například věci, které jsou úplně

0: sbíráme, musí to být samozřejmě věci hodné toho, aby se do muzea hodily, tak vlastně už naplňujeme tu budoucnost a to pokládám za nesmírně důležité.
1: Když jsme naťukli elektromobilitu, on přece už pan Daněk se proháněl po Praze s elektromobilem.
0: No jasně, ale to se nějak neujalo, takže když jsem hovořil o Eniaku, tak jsem hovořil o tom, že to je vlastně první sériově vyráběný, nebo hodně mohutných sériích, první kompletní český elektromobil.
1: Jsme na návštěvě v Národním technickém muzeu v Praze s ředitelem Karlem Xandrem.
2: Signál Rádio.

Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes Národní technické muzeum, to byl cíl naší návštěvy, tedy mé návštěvy s mikrofonem, Karel Alexandr, průvodcem po muzeu. Ptám se každého historika, každého, kdo nějakým způsobem bádá, připravuje, ukládá. Existuje nějaký manuál na to, jak ukládat fotografie?
2: No samozřejmě, na to jsou jednoznačně vypracované metodiky, protože fotografie se materiálově liší. Když se dostaneme těm nejstarším, což jsou daguerotypie, tak ty potřebují mít úplně jiný systém ukládání než fotografie, řekněme prostě z konce 19. století a než fotografie prostě z 50. let 20. století. Takže ano, jsou na to jednoznačně zpracované manuály, dokonce Národní technické muzeum je metodickým střediskem pro metodiku, jak uchovávat právě ty nejstarší, tedy daguerotypie, takže jako to bezesporu musí být i u jiných sbírkových předmětů a materiálů.
1: A u digitálu? Tam je trošku problém.
2: To je samozřejmě problém, my to máme nějakým způsobem vyřešený tím, že spousta věcí v té digitální podobě se ukládá na centrální úložiště muzea, protože samozřejmě ty jednotlivý nosiče, víme, jak to dopadá, nevydržej.
1: Co bude za těch 150 let, jak jste řekl s tím nějakým, s digitálem?
2: To kdybych věděl, rád bych vám odpověděl.
1: Proto se na to ptám. Takže přesně tak jsme skončili s muzejníky, ostatní se ptám. Ten papírový chemický proces dobrý, ale s digitálem už nevíme co. Tak nechme se překvapit, třeba to po nás někdo někdy rozluští, myslím tedy naši potomci. A nebo to prostě zmizí, bude nějaká, jako ve středověku, bude mezera, kdy se nevědělo nic, co bude. My jsme hovořili o železnici, pojďme do vzduchu. Aviatika v Čechách, na Moravě a na Slovensku byla velice významná. Jaké skvosty vy máte jednak vystaveny a jednak co máte nebo připravujete, renovujete?
2: Co se týče letadel, tak samozřejmě si dovolím říct, že v expozici Národního technického muzea jsou ty nejcennější letadla, které souvisí nejen s naší historií, ale i se světovou historií. Takže bezesporu pro nás, byť je to letadlo, které v jiných technických muzeích v Evropě najdeme, tak je vlastně Bleriot. Ale důležitý pro nás je, že je to Bleriot Jana Kašpara, kterým vykonal v roce 1911 první dálkový let v Čechách, tedy ten slavný let z Pardubic do Prahy. Jsou tady pak věci, které souvisí s obdobím první světové války, čili je tady vlastně jediný americký aeroplán, takzvaný traktor, je tady ruská Anatra, je tady rakouský Knoller a tohle ty tři letadla jsou vlastně jediné exempláře, které se ve světě dochovaly. Čili ano, je tady poměrně dost důležitých věcí, co se týče sbírky letectví. No a samozřejmě my v současné době soudobá letadla nezbíráme, protože je tady jiné velké státní muzeum, které se tomu věnuje a mají na to prostory, a to je Vojenský historický ústav v Praze, který má na letišti ve Kbelích, tak tam mají prostě poměrně krásnou expozici letadel, takže to z toho důvodu, aby prostě státní sbírky se nedublovaly, tak to získávání těch současných letadel má na starosti právě ten Vojenský historický ústav. A je to dáno i historicky, protože v 70. letech Národní technické muzeum převedlo mnoho zajímavých letadel právě do té sbírky Vojenského historického ústavu.
1: No, řeknu to jednoduše, má na to místo.
2: Přesně tak.
1: Jak vy se sem vůbec vejdete?
2: No tak
1: těžko.
2: Samozřejmě těžko, vždycky každý muzejník si bude stěžovat, že nemá prostor, ale samozřejmě vedle toho, co je tady na Letné, v té krásné funkcionalistické budově a v těch pobočkách, o kterých jsme již hovořili, tak máme zároveň obrovský depozitární areál v Čelákovicích u Prahy, což je nějakých 32 kilometrů právě z Letné. Tam máme nějakých 12 hal, z toho 4 haly jsou supermoderní depozitáře a tam je vlastně uloženo nejvíce sbírek, co se týče počtu z celé té sbírky Národního technického muzea.
1: No a jak třídit, a když něco přijde, o tom si povíme za chvíli.
0: Signál Rádio. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na návštěvě s Karlem Xandrem v Národním technickém muzeu v Praze. Já jsem se zmínil o tom archivování těch fotografií, ale jak to funguje, když vy získáváte, nebo někdo za vámi přijde a chtěl by vám něco věnovat? Jak to funguje? Objevy nových, neznámých věcí nebo dávno ztracených a když někdo přijde?
2: Samozřejmě jako ta sbírkotvorná činnost pokračuje, nějakým způsobem se vyvíjí a dary do sbírek Národního technického muzea zaplať pánbu nejsou ojedinělou záležitostí, protože samozřejmě je spousta významných osobností, jejichž potomci se rozhodnou, aby prostě památka na ty jejich předky byla zachována, tak nám nabízejí právě pozůstalosti těchto významných osobností, převážně techniků. No a potom jsou taky dary i, řekl bych, hodně vzácné. Můžu třeba jmenovat paní André Kolbenovou, která nám před několika lety darovala po svém tchánovi Emilu Kolbenovi spoustu jako vzácných věcí, včetně vyznamenání, který Emil Kolben dostal od císaře Františka Josefa, řád železné koruny třetí třídy a tak dále. Takže jako je to velmi důležité. Samozřejmě jsou důležité dary třeba i od firem, už jsem hovořil o Škoda Auto, můžu třeba stejně tak hovořit prostě, já nevím, o firmě ETA, která nám sem předala celé své původní podnikové muzeum a tak dále, takže my si těch darů nesmírně vážíme, pokládáme to za nesmírně cenné a jsem velmi rád, že to není jenom ojedinělá záležitost.
1: V tomto směru objevila se nějaká rarita?
2: Objevila. Teď mě napadla jedna, protože zároveň máme akci, která se jmenuje Recyklační víkend, kdy s jednou firmou, která se zabývá recyklací technických věcí, tak funguje to i po internetu, ale zároveň je jeden víkend v roce, kdy tato firma sem přiveze kontejner a lidé za vstup do muzea můžou přinést nějaký spotřebič a když kolegové ten spotřebič uznají za hodný toho, aby byl do sbírek, tak jde napravo tedy do muzea a když je to předmět, který není hodný, aby šel do muzea, tak jde nalevo do toho kontejneru k té recyklaci a zároveň ti lidé mají ten den vstup do muzea zdarma. A velmi zajímavá záležitost byla, kdy před několika lety v rámci této akce jsme dostali poměrně velký průmyslový kavárenský kávovar s úžasnou historií. Věnoval nám to syn pána, který si ten kávovar zakoupil. Zakoupil ho v roce 1947 do své kavárny, jenomže než ten kávovar z Itálie dorazil, tak komunisté tu kavárnu znárodnili a protože ten kávovar dorazil po tom znárodnění, tak zůstal u té rodiny a syn toho, kdo ho objednal, tak nám ho věnoval, ale to je prostě stroj, který byl ještě úplně nový z výroby, nepoužitý. Čili tohle pokládám za jednu z rarit, která se díky tady tomu recyklačnímu víkendu prostě k nám do sbírek dostala.
1: Kdy bude další recyklační víkend?
2: Bude na podzim, tady doporučím, aby kolegové a posluchači sledovali webové stránky Národního technického muzea, kde to bude včas všechno oznámeno.
1: No a my se půjdeme podívat na ten kávovar. Já vám děkuji. Přeji vše dobré, hodně spokojných návštěvníků a ať máte spoustu místa, kam dávat všechny poklady.
2: Děkuji.
1: Karel Xandr, ředitel Národního technického muzea v Praze, naším dnešním hostem. Tedy my jsme byli na návštěvě. Hezký den a choďte do muzeí, toho přeje také Lubo Dvořák. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Vraťte se s námi do 80.
1: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
0: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
1: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.
0: Je tu doba dabová.
1: Na rozdíl od internetu vás poslech digitálního vysílání v DAB+ nic nestojí.
0: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály hudební minulosti. To jsou hitparádové úspěchy, kauzy a další zajímavosti. Každý všední den vám na Signál rádiu připomínáme události, které kdysi hýbaly hudebním světem. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio.
1: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti scházím.

Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.

Vem si teď mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.